0: chvíli jsem měl nějaký takový jako zadosti učinění svoje, že říkám teda.
1: A to je i součást toho všeho, co těm svým svěřencům vštěpuje, že pracuješ i na téhle úrovni, že jim vysvětluje, že to, že člověk

České služby nyní, která vznikla v roce 1994. Takže 1.1. to bude opravdu těch 30 let. Já jsem se potom stal součástí té firmy, kdy vlastně podnikáme v oblasti zemědělství.

0: Je to možný. Já už jsem na 50. stránce a žádnej indián.
1: Moda Fashion Day je akce, která dokládá, že i město úzce spjaté s historií

slavnostní den a samozřejmě i na celý festival ve Českém Krumlově. Krásný poledne!

o tom to je, protože ta atmosféra je tam neopakovatelná. Na každé akci je trošku jiná, vlastně podle toho, jaký ta akce má jako výzor, o čem je, ale po každý je to krásný, počirý.

Evropu zachvátila první doložená chřipková epidemie a vzniklo moravské markrabství. Prvního markraběte jmenoval roku 1182 císař

Kosta mě seznámil tady s vedením wellness hotelu. Sedli jsme si a za půl hodiny bylo jasné, že jsem celý svět pod hladinou poputuje do jižních Čech. Mě to vůbec nevadilo, protože

dobu zredukovali, kombinovali jsme to tady s malou fairtradeovou kavárnou a ve finále vlastně v rámci toho udržení chodu to tady vlastně kombinuji i s ubytováním, nicméně samozřejmě při nějaké domluvě je

0: trošku dál než ty kluci, jako. Ne, ale jsou šikovní a ještě...
1: To nechceš doma potom, jako se uděláš něco blbě a ona s tebou třískne vosem a vyhraje. No to s tebou ne, ale se mnou by to takhle dopadlo.
0: A zpravidla, když někdo potká ty nejlepší, co tam třeba já mám, tu Aminu, tak tu

Hořice na Šumavě, webovky městy se, tam to všechno je, všechny informace. A ještě nesmím zapomenout říct, že ten, já už jsem to naznačil, ale ten druhý přesah té kultury u vás je

části, kde by mohli cvičit dělostřelci a tankisté. Ke schválení vojenského tábora Boletice došlo hned v roce 1946. Následovala etapa odsunu německého

usmál a říkal, tak jo, tak jsem asi idiot, nebo co to na něj řval. Já musím na trénink, čau, měj se, a šel. Tyjo. A v tu chvíli jsem měl nějaký takový jako zadosti učinění svoje, že říkám, teda.